černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí správný, správný, správný směr.

zrovna. Nejhezčí ze všech těšínských šperků byla by ona. Mluvila by polsky a trochu česky, pár slov německy a smála by se hezky. Jednou za 100 let zázrak

Kdybych se narodil před 100 lety, byl bych vazačem knih. U prohasku dělal bych od 5 do 5 a 7 zlatek za to brál bych. Měl bych krásnou ženu a 3 děti, zdraví bych měl a bylo by mi kolem 30, celý dlouhý život před sebou, celé krásné 20. století.

kdybych se narodil před 100 lety v jinačí době. U Larišů na zahradě trhal bych květy, má lásko tobě. Tramvaj by jezdila přes řeku nahoru, slunce by zvedalo hraniční závoru a z oken voněl by sváteční oběd. Večer by zněla od Mojzese melodie dávno věká. Bylo by léto 1910, za domem by tekla řeka. Vidím to jako dnes šťastného sebe, ženu a děti a těšínské nebe, ještě že člověk nikdy neví, co ho čeká.

0: Rádio Regina. Váš najbližší svet.
1: V tom už si ho kus krátka, v tom trable budeš mít jak hrom. Taky se pěkně zařadíš, nestačí se dívat, spurným hřebečkům

Miroslav Trnavský, Dagmar Bajnoková, Igor Krempaský, Martinka Králik, Štefan Bučko, Štefan Koška, Ivan Laca, Juraj Predmerský, Mária Šloserová, Dušanka Králik, Alfred Svan, Karol Strážnický, Vladimír Minarovič. Spolupracovali Eva Dózová, Katarína Bielčíková, Andrej Klimič, Ľuba Šajdová, Jaro Rihák.